0: ci capitoli, mec, vidi caci e peci li vau formou.
1: Na modrebne bis la te slunce plane frela, se kvorsku všemu od věku. Přemocnou vůní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný stravuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní bozi bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny, věkovité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: strach i matieji.
1: Jasmine, utrapi všechny.
0: Ten padlení páře
1: mizí.
2: Nedohlednu.
1: Touže mě čeká na ti štěstina.
2: Nedohlednu.
1: Hajdeš mi z náruč, padlí.
2: Nedohlednu.
1: Hajdeš.

0: starých ranové byly byte kluby, abyste vyzvolili takovým profesorům.
1: Šťastnou dobrou noc. Šťastnou dobrou noc.

0: Pletu skrčen jeden, zdá se, že ještě živ. Jiný poraněn!
1: Možná, že jsem u tebe nějaký vytchný úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrčen.